0: Patričku, môj ocik na altičku, bratu, ja sa nehambím, že Ježišovi patrí.
1: Ryba, rybka, rybička, ryba, rybka, rybička.
0: Ta ICOV je, to je naše znamenie. Bratu, ja sa nehambím, že Ježišovi patrí.
1: Ryba, rybka, rybička, ryba, rybka, rybička.
2: Aha! Ryba, rybka, rybička,
1: ryba, rybka, rybička.
2: Ryba, rybka, rybička.